0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.
1: Napríklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze. Jenže

krásna vec. Vždy víš, šťastie je krásna vec. Šťastie je tak krásna, epichová vec, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráku, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.